Rapsodii Taras Bulba Leoše Janáčka hrála Filharmonie Brno, kterou řídil Jakub Hrůša. Pavel Haas byl talentovaný skladatel, jehož život ale předčasně skončil v koncentračním táboře. Haas měl blízko k Leoši Janáčkovi a ke kraji kolem Brna. Té je věnovaný i jeho smyčcový kvartet číslo 2 opus 7 s bicími nástroji, zvaný z Opičích hor. Opičí hory se v té době říkalo Vysočině. Hraje Kocianovo kvarteto a na bicí nástroje Svatopluk Čech a Martin Kopřiva.

inspiroval jeho vznik. Nakonec Rubinstein změnil názor a koncert začal hrát. O popularitu díla se zasadil i klavírista a dirigent Hans von Billow, kterému Čajkovský koncert věnoval. Hraje Peter Topercer, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol opus 23 Petra Iliče Čajkovského. Solistou byl Petr Topercer, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek.

Staněv patří k nemnohým vyvoleným. Bude velkolepým pianistou i skvělým skladatelem, řekl o svém žákovi Nikolaj Rubinštejn. Taněv byl vlastně zázračné dítě. 10 lety byl přijatý na Moskevskou konzervatoř ke studiu klavíru a skladby. V 28 letech se stal ředitelem této konzervatoře a mezi jeho žáky patřili Rachmaninov, Skriabin či Glier. Jeho partitury jsou detailně propracované a zároveň lyrické a dramatické. Zazní teď Tanějevův kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír G-moll op. 30. Hrají Olga Vinokur na klavír a kvarteto Martinů.

Kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír G-moll opus 30 Sergeje Tanjeva hráli Olga Binokur na klavír a kvarteto Martinů.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Antonína Dvořáka, Francise Poulenca, Maurice Ravela, Ludwiga van Beethovena, Josefa Bohuslava Förstera, Jeana Sibelia, Václava Jana Tomáška a Hektora Berlioze. Na úvod zazní Pražské valčíky Antonína Dvořáka. Budapešský festivalový orchestr řídí Ivan Fischer.

Pražské valčíky Antonína Dvořáka hrál Budapešský festivalový orchestr, který řídil Ivan Fischer. Gloria, duchovní skladba pro soprán, smíšený sbor a orchestr, patří k nejslavnějším skladbám Francise Poulenca. Objednala si ho Kusevického nadace na počest Sergeje Kusevického a jeho ženy Natálie. Poulenc později tvrdil, že souvisí i s jeho operou Dialogy karmelitek. Zpívají Christine Beauvre, soprán, a sbor BBC, BBC Symphony Orchestra řídí Sir Andrew Davis.

To bylo Gloria, duchovní skladba pro soprán, smíšený sbor a orchestr Francise Poulenca. Zpívali Christine Brewer, soprán a sbor BBC. BBC Symphony Orchestra řídil Sir Andrew Davis.

Maurice Ravel zanechal jediný Smithsonův kvartet, kvartet F-dur. Dokončil ho, když mu bylo 28 let a věnoval svému učiteli Gabrielu Fauremu. Daleko více ale kvartet líbil Claude Debussymu, protože odpovídal jeho představám o tomto hudebním žánru. Kvartet má po všech stránkách neuvěřitelný náboj, melodický, harmonický, rytmický. Hraje Vihanovo kvarteto.

Svoji klavírní koncert číslo 5 S-dur opus 73, zvaný Císařský, zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1809 ve Vídni a věnoval ho arcivévodovi Rudolfovi, který byl jeho mecenášem, přítelem a žákem. Premiéra se odehrála roku 1811 v Lipsku. Solistou byl Friedrich Schneider a Johann Philipp Christian Schulz dirigoval Gewandhaus Orchestra. Beethoven, který býval dřív solistou svých skladeb, už kvůli postupující hluchotě nemohl hrát. Naším solistou je Alfred Brendel, vídeňské filharmoniky řídí Sir Simon Rattle.

Klavírní koncert číslo 5 Es-dur opus 73 Ludwiga van Beethovena zvaný Císařský přednesl Alfred Brendel, vídeňské filharmoniky řídil Sir Simon Rattle.

Josef Bohuslav Förster komponoval svůj nonet opus 147 pro tehdy nedlouho existující ansámbl českého noneta. Nonet přináší variace o dvou tématech a k premiéře došlo roku 1932. Hraje české noneto.

Nonet opus 147 Josefa Bohuslava Förstera hrálo české noneto. Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia neměl lehký start na koncertní pódia. Původně zamýšlený solista odřekl, narychlo solový part tehdy nastudoval český houslista Viktor Nováček, pedagog na akademii v Helsinkách. Později při chystaném berlínském provedení došlo k něčemu podobnému. A solistou byl narychlo Karel Halíř, jinak koncertní mistr berlínského dvorního orchestru. Dirigoval Richard Strauss. Na našem snímku je solistou Ilja Gringolc, Jeteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.

Dozněl koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jána Sibelia. Hráli Ilja Gringolc a Göteborský symfonický orchestr, který řídil Neeme Järvi.

Klavírní sonátu A-dur opus 26 Václava Jana Tomáška nyní přednese Petra Matějová na kladívkový klavír. Sonáta má 4 věty.

Fantastická symfonie opus 14 Hectora Berlioze nese označení epizoda ze života umělce a skladatel si v ní s nadsázkou vyřizoval účty s irskou shakespearovskou herečkou Harriet Smithsonovou, která tehdy hostovala v Paříži a do které byl Berlioz beznadějně zamilovaný. Takže jsou tu scény jako z krásného i těžkého snu. Chicago Symphony Orchestra řídí Claudio Abbado.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, ve dvou víkendových návštěvách se blíže seznámíme s nahrávkami dvou britských hudebníků, kteří patří k nejvýznamnějším osobnostem historicky poučené interpretace hudby baroka a klasicismu a významně přispěli k jejímu rozšíření po celém světě. Těmito umělci budou Christopher Hagwood a Trevor Pinnock. Přestože jde o výrazně odlišné osobnosti, mají překvapivě mnoho společného. Oba patří ke generaci hudebníků, která proměnila původně okrajové hnutí v respektovaný a široce přijímaný interpretační směr. Oba zahájili svou kariéru jako čembalisté v orchestru Akademie svatého Martina v Polích a na počátku 70. let založili vlastní soubory historických nástrojů, které se brzy zařadily ke světové špičce. Po více než třech desetiletích intenzivní koncertní a nahrávací činnosti pak předali jejich vedení svým nástupcům, kteří v jejich práci úspěšně pokračují dodnes. V dnešní návštěvě se budeme věnovat interpretačnímu umění Christophera Hagwooda. Narodil se 10. září 1941 v anglickém Nottinghamu, na univerzitě v Cambridge vystudoval muzikologii a klasickou literaturu. V dirigování se vzdělával u Thurstona Darta a Raymonda Leparda, čembalo pak studoval u Gustava Leonarda a dále také na ročním stipendiu v Praze u Zuzany Růžičkové. Svou profesionální kariéru zahájil jako čembalista a muzikologický poradce v orchestru Akademie svatého Martina v Polích. Roku 1967 spolu s Davidem Munrovem založil soubor Early Music Consort a roku 1973 pak svůj orchestr Academy of Ancient Music. Na vzniku souboru měl významný podíl také Peter Woodland, producent společnosti Loiseau Lyre, který Hagwooda od počátku podporoval a zajistil souboru možnost pravidelného nahrávání. Pro firmu Loiseau Lyre Hagwood natočil většinu ze svých více než 200 nahrávek. Vedle interpretační činnosti se věnoval také muzikologické a editorské práci. Důkladně se zabýval českou hudbou 18. století, připravil čtyřsvazkové vydání kompletního klavírního díla Leopolda Koželuha, podílel se na souborném vydání děl Pavla Vranického a je rovněž autorem ceněné monografie o Georgu Friedrichu Händlovi, která vyšla i v českém překladu. Jedna z prvních nahrávek Christophera Hagwooda s jeho souborem Academy of Ancient Music je věnována mistrovi anglického baroka Henrymu Purcellovi. Na snímku z roku 1974 je zachycen výběr z hudby k několika divadelním hrám. V dalších letech pořídil Hagwood ještě 5 dalších nahrávek Purcellových děl. My si nyní poslechneme svitu z hudby ke hře Abdelazer aneb Maurova pomsta. Academy of Ancient Music řídí od čembala Christopher Hagwood.

Dozněla svita z hudby ke hře Abdelazer aneb Maurova pomsta od Henryho Purcella v provedení souboru Academy of Ancient Music, který řídil Christopher Hagwood. Cyklus houslových koncertů čtveroročních dob Antonia Vivaldiho patří dnes k nejhranějším dílům klasické hudby. Od jeho prvního vydání tiskem uplynulo již přes 300 let, ale skutečně slavným se stal teprve v druhé polovině 20. století. Jednou z prvních nahrávek na barokní nástroje je snímek Christophera Hagwooda z roku 1982, který se řadí k nejúspěšnějším nahrávkám tohoto díla a výrazně ovlivnil pozdější interpretaci Vivaldiho hudby. Hagwoodova nahrávka Vivaldiho čtveroročních dob získala v roce 1985 ocenění Brit Award za nejlepší klasickou nahrávku a ve Velké Británii se dokonce v té době dostala mezi nejprodávanější desky vůbec. Zajímavé je také to, že každý z koncertů nahrál jiný solista z řad členů souboru. Z této nahrávky si nyní poslechneme koncert číslo 2 G-moll zvaný Léto. Solový part přednese John Holloway, Academy of Ancient Music řídí od čembala Christopher Hagwood.

Vyslechli jsme koncert číslo 2 G-moll zvaný Léto z cyklu čtveroročních dob Antonia Vivaldiho. Solový part přednesl John Holloway, Academy of Ancient Music řídil od čembala Christopher Hugwood. V repertoáru žádného barokního souboru nemůže chybět cyklus braniborských koncertů Johanna Sebastiana Bacha. Christopher Hugwood jej nahrál roku 1984 a snímek je zajímavý mimo jiné tím, že v něm využil méně známé původní verze některých koncertů. Z cyklu vybíráme ranou verzi braniborského koncertu číslo 5 D-dur pro čembalo, flétnu, housle, smyčcové nástroje a basso continuo z roku 1719, kde se nám Christopher Hugwood představí i jako solista na čembalo. Ostatní solové party přednesou Catherine McIntosh housle, Stephen Preston flétna, Academy of Ancient Music bude řídit Christopher Hugwood.

0: To byl braniborský koncert číslo 5 D-dur Johanna Sebastiana Bacha pro čembalo, flétnu, housle, smyčcové nástroje a basso continuo v původní verzi z roku 1719. Solisty byli Christopher Hagwood čembalo, Catherine McIntosh housle a Stephen Preston flétna. Academy of Ancient Music řídil Christopher Hagwood.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Christopher Hagwood věnoval také velkou pozornost hudbě vokálně-instrumentální. Velký význam má v tomto ohledu jeho spolupráce s vynikajícími pěvci, kteří přinesli nový pohled na vokální interpretaci staré hudby. Mimořádně významná byla Hagwoodova dlouholetá spolupráce se sopranistkou Emmou Kirkby, přímo ikonickou pěvkyní ze světa staré hudby, proslulé zářivou čistotou hlasu, citlivým přednesem i brilantní technikou. Vyslechněme si v jejím podání italskou kantátu Georga Friedricha Händla Tra le fiamme pro soprán, dvě zobcové flétny, dva hoboje, dvoje housle, violu da gamba a basso continuo. Hraje soubor Academy of Ancient Music vedený od čembala Christopherem Hagwoodem.

Dozněla kantáta Trale Fiamme od Georga Friedricha Händla pro soprán, dvě zobcové flétny, dva hoboje, dvoje housle, violu da gamba a basso continuo. Solový part přednesla Emma Kirkby, Academy of Ancient Music vedl od čembala Christopher Hagwood. Po bloku skladeb z období baroka si dovolíme stylově trochu odbočit. Christopher Hagwood je spojován hlavně s hudbou baroka a klasicismu, které se věnoval po celý život jako hudebník i muzikolog. Byl ale i vynikajícím interpretem hudby 20. století, již se věnoval především jako hostující dirigent moderních komorních i symfonických orchestrů. Zvláštní pozornost věnoval také hudbě Bohuslava Martinů. V Praze pořídil několik vynikajících nahrávek jeho děl s Českou filharmonií. Z nich nyní vybíráme předehru k loutkovému baletu Natáčí se. Českou filharmonii diriguje Christopher Hagwood.

To byla předehra k loutkovému baletu Natáčí se od Bohuslava Martinů. Českou filharmonii dirigoval Christopher Hagwood. V 90. letech zahájil Christopher Hagwood s klavíristou Robertem Levinem ambiciózní projekt nahrávání všech Mozartových klavírních koncertů. Z plánovaného kompletu ale bylo natočeno jen 17 koncertů a po roce 2001 byl nahrávací společností projekt přerušen. Dokončen byl až v letech 2023 až 2024 po Hagwoodově smrti s různými dirigenty, ale se stejným solistou. S Robertem Levinem, který bude hrát na kopii klavíru Antona Waltra a orchestrem Academy of Ancient Music řízeným Christopherem Hagwoodem, si nyní poslechneme koncert pro klavír a orchestr číslo 16 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta, nahraný roku 1998.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 16 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Solistou byl Robert Levin, orchestr Academy of Ancient Music řídil Christopher Hagwood.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Christopher Hagwood byl také jedním z prvních dirigentů, který nahrál na dobové nástroje všech 9 symfonií Ludwiga van Beethovena. Krátce po jeho dokončení ale vyšly na nahrávkách i další beethovenovské komplety na historické nástroje s Rogerem Norringtonem, Francem Brüchenem a zvláště pak mimořádně úspěšný komplet

Johna Eliota Gardinera. Hagwoodova nahrávka byla proto později poněkud neprávem zastíněna. Hagwoodova interpretace však dodnes upoutá svou svěžestí, výraznou dynamikou, transparentním zvukem a mimořádnou precizností orchestrální hry. Můžeme se o tom přesvědčit i v nahrávce Beethovenovy symfonie číslo 4 B-dur. Nahrávka je také pozoruhodná účastí klavírního kontinua, které se občas používalo i v Beethovenově době. Academy of Ancient Music diriguje Christopher Hagwood.

Vyslechli jsme symfonii číslo 4 B-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Academy of Ancient Music dirigoval Christopher Hagwood. Na závěr naší návštěvy u Christophera Hagwooda jsme zařadili jeho nahrávku oratoria Josefa Haydna Stvoření, která je dodnes řazena mezi nejlepší interpretace tohoto díla. Hagwood zde užil rozšířené obsazení se strojenými dechovými nástroji, jaké je doloženo při vídeňském provedení z roku 1799, které řídil sám skladatel. Zároveň Hagwood zvolil anglickou verzi díla, kterou Haydn preferoval při uvádění v Anglii. Haydnovo stvoření vyslechneme v tomto obsazení. Emma Kirkby soprán, Anthony Rolfe Johnson tenor, Michael George bass, sbor a orchestr Academy of Ancient Music diriguje Christopher Hagwood.

Doznělo oratorium Stvoření od Josefa Haydna. Účinkovali Emma Kirkby soprán, Anthony Rolf Johnson tenor, Michael George bass, sbor a orchestr Academy of Ancient Music řídil Christopher Hugwood. Tímto vrcholným dílem jsme také uzavřeli naši dnešní návštěvu, kterou jsme věnovali interpretačnímu umění významného anglického dirigenta, čembalisty a muzikologa Christophera Hugwooda. Pořad připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači D-dur, srdečně vás zdraví Lukáš Hurník. V následujících 4 hodinách budeme poslouchat hudbu z nedávno vydaných CDček České filharmonie a z nového alba klavíristy Tomáše Výška. Takže se těšte na Dvořákovi slovanské tance, Vítězslavu Kaprálovou a mimo téma na skladbu Ondřeje Kukala a Telemanovu serenátu. Začínáme první řadou Dvořákových slovanských tanců v orchestrální podobě opus 46. Českou filharmonii řídí Sir Simon Rattle.

Vítězslav Novák byl po druhé světové válce nejhranější český skladatel. Byly pořádány celé festivaly, zaměřené jen na jeho skladby. Pak se zájem vytratil a jen pozvolna se probouzí. Proto je tak cenné, když se objevují nové nahrávky jeho děl. O jednu se postaral Tomáš Výšek. Vítězslav Novák, klavírní koncert E-moll. Hrají Tomáš Výšek a Severočeská filharmonie Teplice řídí Petr Vronský.

0: Tomáš Výšek a Severočeská filharmonie Teplice, řízená Petrem Vronským, provedli klavírní koncert E-moll Vítězslava Nováka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: O plodnosti užšího vztahu séra Simona Rettla s Českou filharmonií se přesvědčíme i v druhé řadě Dvořákových slovanských tanců. Českou filharmonii řídí Simon Rettl.

Od Simona Rattla vede přímá linka k Magdaleně Kožené. Poslechneme si v jejím podání árii Kreonta z druhého dějství opery Antigona Josefa Myslivečka. Pražskou komorní filharmonii řídí Michel Švěrčevský.

0: To byla árie z druhého dějství Myslivečkovy opery Antigona. Zpívala Magdalena Kožená, Pražskou komorní filharmonii řídil Michel Švěrčevský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tomáš Víšek na své nové album se zřídka kdy nahrávanými koncerty zařadil i klavírní koncert Vítězslavy Kaprálové. Talentovaná skladatelka měla blízko k Bohuslavu Martinu a zemřela v roce 1940 ve Francii ve svých 25 letech. Vítězslava Kaprálová, klavírní koncert D-moll, hrají Tomáš Víšek, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Martin Turnovský.

Dozněl klavírní koncert D-moll Vítězslavy Kaprálové. Na klavír hrál Tomáš Výšek, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Martin Turnovský.

Tomáš Víšek se za svoji kariéru nahrál spousty soudobé hudby a mnohá díla premiéroval. Teď uslyšíme 10minutový koncert Fantazii, který současná skladatelka Jindra Nečasová napsala na základě inspirace Annou Kareninou. Jindra Nečasová, Anna Karenina, koncert Fantazie pro klavír, smyčce a bicí, hrají Tomáš Víšek a komorní filharmonie Pardubice, řídí Marek Šedivý.

0: To byl koncert Fantazie pro klavír, smyčce a bicí Jindry Nečasové. Hrál Tomáš Výšek, komorní filharmonii Pardubice řídil Marek Šedivý.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Existuje jen malý repertoár pro solující kontrabas. Ondřej Kukal ho rozšířil o svoji kontrabasiánu opus 29. Hrají Filip Waldman, Akademie svatého Václava a řídí Ondřej Kukal.

To byla skladba Kontrabasiana opus 29 Ondřeje Kukala. Hrál Filip Waldmann, Akademii svatého Václava řídil autor. A teď se vrátíme do baroka Telemannovým hodinovým oratoriem věnovaným strážcům hamburských cimbuří. Zjevně příležitostná skladba na objednávku města Hamburku, ale Telemann svou invencí vždy dokáže obohatit rutinu o místa plná muzikality a invence. Georg Philipp Telemann, Ihr rüstigen Wächter hamburgischen Zinnen, serenáda pro Zola Orchester, hraje a zpívá soubor La Stagione Frankfurt, řídí Michael Schneider.

0: To byla serenáta Georga Filipa Telemana věnována strážcům hamburských cimbuří. Hrál a zpíval soubor La Stagione Frankfurt, řídil Michael Schneider.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Programem Stanice vás bude následující čas provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Posloucháte speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia listinných pramenů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů, včetně důvěrného zblížení s originálními hudebními nástroji nebo jejich novodobými replikami. Úvodní skladbou speciálu od Claudia Kludvigovi bude první kniha skladeb pro čembalo od Jeana Philippa Rameaua. Cyklus 9 barokních tanců hraje Christophe Rousset.

To byla první kniha skladeb pro čembalo od Jeana Philippa Rameaua. Hrál Christophe Rousset. A následuje koncertantní skladba od Josefa Haydna. Katalog jeho skladeb, který sestavil a je stále doplňován, nizozemský muzikolog Antony van Hoboken, byl zveřejněn v letech 1957 až 1978 ve třech svazcích. Najdeme tam 106 symfonií, přes 20 instrumentálních koncertů a mnoho dalších skladeb, včetně 83 smyčcových kvartetů. Pro tento pořad je zajímavá zmínka o počtu symfonií, neboť sám Haydn mezi ně zařadil svou koncertantní symfonii B-dur, Hoboken číslo 105, pro hoboj, fagot, housle, violončelo a orchestr. Počet jeho symfonií díky dalším objevům dosáhl už počtu 108, ale stále se používá čísla 106. Z té 106. se zachovala jen jedna věta, 107. je známá z úpravy pro smyčcové kvarteto a 108. je známá jako symfonie B-dur bez katalogového čísla. Koncertantní symfonii Hoboken číslo 105 napsal v Londýně mezi únorem a březnem 1792, kam se Haydn vydal na pozvání impresária a houslisty Johanna Petra Salomona, aby v jeho koncertech dirigoval s orchestrem své nové symfonie. Mladý kníže Esterházy totiž v roce 1790 rozpustil kapelu svého předchůdce kvůli obrovským dluhům a uvolnil Haydna, který už neměl nic na práci, třeba že zůstal u Esterházyů. Kapelník přesídlil do Vídně a v roce 1792 odjel do Londýna, kde byl široce populární a jeho hudba se hrála snad na každém koncertě. Pro Salomonovy koncerty napsal Haydn 12 londýnských symfonií. Prameny naznačují a badatelé se domnívají, že tato koncertantní symfonie byla reakcí na podobná díla Ignáce Pleyela, bývalého Haydnova studenta, kterého londýnské noviny propagovaly jako Haydnova rivala. Ba dokonce byl zinscenován konkurenční koncertní podnik k Salomonovu projektu, ale sami skladatelé kompoziční zápas odmítli a navzájem si hráli na obou koncertech skladby jeden druhého. Sinfonia Concertante je dílo se čtyřmi nástroji v sólové skupině. Housle, violončelo, hoboj a fagot. A v orchestru jsou instrumentovány flétna, dva hoboje, dva fagoty, dva lesní rohy, dvě trubky, tympány a smyčce. První provedení se konalo 9. března 1792, přičemž Salomon hrál jako hlavní houslista v sólové skupině. Jeho kolegové zůstali známí pouze pod svými příjmeními. Harrington hrál na hoboj, Holmes fagot a Mennell violončelo. Představení bylo náležitě úspěšné a symfonie byla hrána hned následující týden a také znovu během druhé Haydnovy návštěvy Londýna v roce 1794. Koncertantní symfonii B-dur číslo 105 hrají Guy Ebigné, hoboj, Danny Bond, fagot, Lucie von Dahl, housle, Wouter Mella, violončelo a orchestr 18. století. Řídí Franz Brichen.

To byla Sinfonia Concertante B-dur pro housle, violončelo, hoboj a fagot od Josefa Haydna v Hobokenově katalogu číslo 105. Hráli Guy Ebigné, hoboj, Danny Bond, fagot, Lucie von Dahl, housle a Wouter Mela, violončelo a orchestr 18. století, který řídil Franz Brüchen. Další skladbu jsem vybral z odkazu Johanna Sebastiana Bacha z cyklu 6 sonát a partit pro solové housle. Nejprovozovanější je druhá partita s populární šakonou. Na barokní housle hraje Giuliano Carmignola podle časopisu Gramofon princ mezi barokními houslisty. Byl jmenován akademikem Královské filharmonické akademie v Bologni a akademikem Santa Cecilia. Hraje na housle Stradivarius Bello z roku 1732, kterému propůjčila spořitelna Casa di Risparmio v Bologni pro jeho osobu a umělecké angažmá v orchestru Mozart. Tady je partita číslo 2 pro solové housle D-moll Johanna Sebastiana Bacha, Bachův katalog číslo 1004. Hraje Giuliano Carmignola.

0: Giuliano Carmignola hrál partitu pro solové housle číslo 2 D moll Johanna Sebastiana Bacha, Bachův katalog číslo 1004.
1: Český rozhlas D dur.
0: Posloucháte speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia literárních dokumentů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů a s využitím originálních hudebních nástrojů nebo jejich novodobých replik. Hudbu vybral Rafael Brom a dalším skladatelem v programu je Franz Danzi. Narodil se v rodině mannheimského violončelisty a patřil do rodinného hudebního klanu, který kurfiřt Karl Theodor zaměstnával vedle rodiny Stamiců nebo Wendlingů. A v orchestru působil i Francův otec a dva sourozenci, houslista Johann Baptist a zpěvačka Franciska. Po přestěhování mannheimské kapely do Mnichova převzal Franz Danzi post sólového violončelisty po otci. A po roce 1800 odchází do Stuttgartu, kde působil jako dirigent Královského dvorního divadla. V závěru svého života byl dirigentem Bádenské dvorní kapely v Karlsruhe. Dnes je na programu Danziho koncert pro klavír a orchestr S-dur. Solistou je Christoph Hammer, který se začal věnovat hře na historické klávesové nástroje, zejména na hammerklavír, fortepiano, roku 1989. Získal si záhy renomé jako solista v doprovodu písní renomovaných pěveckých osobností a jako komorní hráč. Pravidelně spolupracuje se soubory Concerto Köln, barokní orchestr Orfeo, nizozemský komorní orchestr a pražský komorní orchestr. Natočil řadu nahrávek pro OEMS, Classics, Bavorský rozhlas a Rakouský rozhlas. V roce 1996 založil soubor Neue Hofkapelle München, se kterým uvádí dosud neznámou hudbu 17. a 18. století z bavorských sídel a kostelů, například z Mnichova a z Řezna. Christoph Hammer, který hrává na fortepiano od Josefa Hippa, postavené kolem roku 1800 v Innsbrucku, a Neue Hofkapelle Mnichov, budou hrát koncert pro klavír a orchestr S-dur od Franze Danziho.

Christoph Hammer, fortepiano, nejspíše od Josefa Hippa, postavené kolem roku 1800 v Innsbrucku, a Neue Hofkapelle Mnichov hráli koncert pro klavír a orchestr Esdur od France Danciho. Program speciálu Staré hudby pokračuje hudbou Georga Filipa. Bude to drobný

Komorní soubor Florilegium hrál sonátu primu pro flétnu, housle a basso continuo A-dur od Georga Filipa Telemana v jeho katalogu skladeb číslo 43 A1. Komorní ansámbl vystřídá trochu objemnější těleso. Salzburger Hof Musik. V roce 1992 soubor založil pianista Wolfgang Brunner. Soubor hraje na originální nástroje a věnuje se převážně hudbě 17., ale také i 19. století, přičemž ústředním bodem repertoáru je hudba dvorní kapely salzburských knížat, arcibiskupů. Ve výběru repertoáru není ale ortodoxní. Pod jménem Wolfgang Brunner jsou uváděny cenné nahrávky a rozhlasové přenosy, stejně jako první nahrávky skladeb s klavírem od Antona Brucknera, E.T.A. Hoffmana, písně Karla Orfa a opery Arminio od Heinricha Ignáce France von Biebra. Wolfgang Brunner se kromě hudby zajímal o historii tance, studoval hudební umění, divadlo a folklor v Mnichově a v Salzburku. Brunner byl také učitelem dějin tance a publikoval několik článků a encyklopedických hesel. Dnes bude hrát Salzburg Hofmusik Koncertino pro lesní roh a orchestr D-dur od Michaela Haydna. Solo na klavír má Johannes Hinterholzer.

To bylo koncertino pro lesní roh a orchestr D-dur Michaela Haydna. Solo na lesní roh měl Johannes Hinterholzer. Salzburg Hofmusik řídil Wolfgang Brunner. A speciál staré hudby pokračuje skladbou Karla Filipa Emanuela Bacha. Bude to dueto pro flétnu a klavír E-dur, Votkenův katalog číslo 84. Hrají Wilbert Haselzet, flétna, a Jacques Och, fortepiano.

0: Flétnista Wilbert Hazelzet a Jacques Och hráli dueto pro flétnu a klavír E-dur od Karla Filipa Emanuela Bacha, vodkenu v katalog číslo 84.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Alessandro Stradella byl úspěšný operní skladatel Itálie koncem 17. století a za svůj život, než byl násilně ukončen, napsal pro operní divadlo 33 titulů. Jeho význam je však skledáván i v oboru hudby instrumentální. Byl u toho, když se rodilo Concerto Grosso, které se stalo oblíbenou formou vrcholného baroka. Také jeho oratorium Svatý Jan Křtitel je důležitým mezníkem, v němž se setkává římské oratorium otce žánru Giacoma Carissimiho a benátská opera reprezentovaná Franceskem Cavallim. Stradella má už blízko k nastupující generaci, v níž se veličinami stanou Alessandro Scarlatti, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi a také Georg Friedrich Händel. Premiéra oratoria San Giovanni Battista se udála na květnou neděli ve svatém roce 1675 v kostele San Giovanni dei Fiorentini v Římě. Oratorium bylo jedním ze 14, které objednali bratři řečeného chrámu. Po premiéře oratorium zapadlo a bylo vzkříšeno k životu až v roce 1949, kdy bylo vyzvednuto z knihovny a provedeno v Perugii s Marií Kalasovou v roli Salome. V oratoriu o dvou částech San Giovanni Battista od Alessandra Stradelli účinkují Anke Hermanová, soprán, Salome, Martin Oro, kontratenor, Jan Křtitel, Antonio Abete, bas, Herodes, Fredrik Axelberg, tenor, rádce, Elena Čekifédy, Herodias, Zbor a instrumentální soubor Akademie Montis Regalis řídí Alessandro De Marchi.

0: Slyšeli jste oratorium svatý Jan Křtitel od Alessandra Stradelli, které mělo premiéru na Květnou neděli ve svatém roce 1675 v kostele San Giovanni dei Fiorentini v Římě. Účinkovali Anke Hermanová, soprán, Salome, Martin Oro, kontratenor, Jan Křtitel, Antonio Abete, bas, Herodes, Fredrik Axelberg, tenor, rádce, Elena Čeky Fedy, soprán, Herodias, manželka Herodova, sbor a instrumentální soubor Akademie Montis Regalis, řídil Alessandro De Marchi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Dnešní speciál staré hudby uzavře drobná skladba Wolfganga Amadea Mozarta. 6 variací pro klavír G-dur, Kechl 180. Na téma Arie mio caro Adone z finále druhého dějství opery La Fiera di Venezia, Benátský veletrh, od Antonia Salieriho. Na pianoforte hraje Ronald Breutigam.

To bylo 6 variací pro klavír G-dur Wolfganga Amadea Mozarta Kechl 180 na téma árie Mio caro Adone z finále druhého dějství opery La Fiera di Venezia, benátských veletrh, od Antonia Salieriho. Na pianoforte hrál Ronald Breutigam.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte u poslechu stanice Český rozhlas D-dur. V následujícím vysílání klasické hudby se můžete těšit například na skladby Ference Lista, Jiřího Antonína Bendy, Karla Kovařovice nebo Karla Husy. Výběrem vás provede Robert Škarda. Nejdříve necháme zaznít ukázku z tvorby Josefa Suka, jednoho z hlavních představitelů české hudební moderny první poloviny 20. století. Ačkoliv jeho balada a serenáda pro violončelo a klavír vznikly jako samostatné skladby, vydány tiskem byly společně a jsou takto jako diptych i provozovány. Suk je komponoval jako student a později absolvent konzervatoře. Zádumčivá balada D-moll vznikla v roce 1891, optimistická serenáda A-dur o 5 let později. Baladu a serenádu pro violončelo a klavír opus 3 Josefa Suka zahrají členové Atostria, Stefan Heinemeier na violončelo a Thomas Hoppe na klavír.

Štefan Heinemeier na violončelo a Thomas Hoppe na klavír dohráli baladu a serenádu pro violončelo a klavír opus 3 Josefa Suka. Milí posluchači, nyní bude na stanici D-dur znít solový klavír, a to skladba od jednoho z nejvýraznějších klavírních virtuózů 19. století. Jde o novoromantika Ference Liszta, autora, který se proslavil jak svým klavírním dílem, tak i písněmi nebo symfonickými básněmi. Uslyšíme jeho Liebesträume, soubor tří klavírních skladeb, vydaný v roce 1850. Sny lásky původně vznikly jako písňový cyklus, Liszt ho však přepsal také pro solový klavír. Na nahrávce z roku 1981 hraje Daniel Barenboim.

0: Daniel Barenboim přednesl klavírní cyklus Liebesträume od Ference Liszta.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Nyní vás, milí posluchači, zvu k poslechu melodramu. Za vůbec prvního tvůrce tohoto hudebně dramatického žánru je považovaný český skladatel období klasicismu Jiří Antonín Benda. Patří ke skupině českých hudebních emigrantů, kteří odcházeli do jiných evropských zemí. Benda od roku 1750 působil jako kapelník u durinského vévody Fridricha v německé Gotě. Za okamžik zazní Ariadna na Naxu, Bendův melodram z roku 1775 na libreto Johanna Christiana Brandese. Existuje ve dvou variantách, v orchestrální verzi nebo s doprovodem smyčcového kvarteta. Poslechneme si původní orchestrální podobu, a to v českém básnickém překladu Václava Renče. V Bendově melodramu Ariadna na Naxu se na nahrávce z roku 2003 představí Jitka Molavcová jako Ariadna, Alfred Strejček jako Tézeus a Ludmila Mecerodová v roli nymfy hor Oready. Hraje Komorní filharmonie Pardubice za řízení Jaroslava Krčka.

Spíš tak sladce, Ariadno, tvůj poslední klidný, šťastný spánek. Zdá se ti zas jen o mně. Objímáš mě, má lásko. Má věrná. Ale já musím. Mám právo opustit ji. Mám právo zradit lásku. Svou lásku. Svou zachránkyni, milenku a ženu svoji.

Já ničem a bídák, že mu rovno není. Vždyť chránila mne před Minoem. Vyvedla mě z labirintu. S ní jsem zabil Minotaura. Pro mě se i vlasti vzdala. Prchla se mnou do pustiny. A já bych jí zde nechal samu? Ariadnu samotnou? Na pospas hrůze, hladu, zvěři, samu? Ne, to ne, tak velkou oběť pro Atény. Vlast jsem zbavil ponížení. Teď mám doma stát se králem, což je svatou povinností. Ale i k lásce jsou povinnosti svaté.

0: tristesse.
1: Ze snem nevolá,

0: A neopouštěj, jak tuší.
1: Bozi, zadržte ho!
0: Ariadno!

Je snad to vůle osudu? Volají mne! Lodě jsou zde a čekají na mne. Záleží na mém rozhodnutí. Volají zas. Už vystupují z korábu a jdou si pro mne. Který běs je žene. Která fúrie jim ukázala cestu k mému ráji lásky.

Nesmím-li tě přivést jako královnu, tím spíš ne jako zajatkyni. Ale když najdou hrdinu z Athén u nohou ženy, ta hanba! Ne, city stranou. Přece nejsi chlapec. Přervi něžná pouta. Buď Tézeus, buď muž. Jdu s vámi, Athéňané. Čest i osud velí. A za mnou leží láska, štěstí, ráj.

když mě budou štvát lítost a výčitky v duši. Ten oheň v srdci už nezhasí nic, ať cokoliv velkého přijde. Už volají zas! Pryč nechoďte sem. Váš bezcitný pohled jen zneuctí lásku. Už sem postupují se zbraněmi. Co když zabijí mou milovanou? Ariadnu mou, Ariadnu.

Když se vrátím na loď sám, bude zachráněna. Opouštím tě, abys žila. Hnula se zas. Pryč, než se vzbudí, ze zajetí jejího kouzla pryč. Už jdu, mý Aténané, všichni na loď! Té, jež mi zachránila život, té, která měla být můj život, ani cizí zrak se nedotkne.

za všech těch blažených dní mne výdalo ve skalách Naxu v tvých loktech téze. Proč ne i dnes? Jak se zardívá milostným studem. Jak to ostrovní pustinu zjasní.

miláčku, z ní jde hrůza. Po čem se mi to stýská? V ocových sadech tam voněly růže, vánek tam voněl a slavík tam zpíval.

Nechat mě samu, marně jsem za ním volala v slzách. Aby tak zbloudil. Jsou jiné hrůzy, kromě Minotaura. Ani nechci myslet, co kdyby přepadly ho šelmy. Co potom, bozy, záchrany se nedovolá.

nejde. Téze! Téze! Neodpovídá. Na mě už padá děs. Jak mě srdce buší.

0: ani vlna neskamení, jak sílí oblak se láska mění. Ztratil se za vlnou, za skalisky, daleko odplul, kdo ti byl blízký.
1: Odkud? Čí hlas? Kdo?
0: Já, Oreáda, nymfa hor, jej viděla jsem prchat za obzor. Jak světla dne se bál, pohledu na tvůj žal, bouře se tolik nelekal.
1: Běda mi.

Ale mohl Tézeus a opustit mě. Opustit lásku. Běda, na obzoru lodní plachty prchá, nic ho nezadrží.

Eze, opustit mě, když já jsem tě zachránila ze spáru i labyrintu smrti, když celá jsem se tobě oddala.

Když připlul na Krétu, zářil hrdostí mládí. Vlasy mu vlály a planuly oči. Vše na něm zpívalo, i když mlčel. Mé srdce bylo rozhoupaná loď a on můj břeh. A loď se rozletěla k břehu, s pláčem jsem se mu vrhla na hruď. Ach, nediv se, Téze, to soucit a láska mě za tebou vedou. Zachraň si svůj život pro mne.

to zvítězil nad netvorem. A pak mě do náručí vzal a prchl se mnou. Kam? Sem, na ten pustý ostrov.

hněv na mě padá. Ach, jenom ne ten smrtelný stesk, tu váhavou, zdlouhavou, bez konce smrt. Už skončete rázem ta muka, ať už mě sraz.

Tam ta pekelná řeka, ta skála, ta rokle, z které se fúrie šklebí. Jak strašlivě ví! Tézeus mezi nimi. Pojďte, trhejte ho! Štvěte, zarduste ho! Sábejte! Rvěte! Tam ta propast a z ní plamen šlehá!

kudy to bloudím, co dělám sama na pustém Naxu, co ještě všechno mě čeká.

královskou dcerou, vnučkou Boha, květem a nadějí své země. Vše bylo mé a šlo mi vstříc. Teď tu na skalách rukama lomí,

čistá, nevinná, nevěděla, co je pláč a bolest. Mé jaro kvetlo nestíněno láskou.

Žila jsem pokojně v náručí matky, její radost a pýcha. Bezpečně sladce míjel ten blažený věk. Slzy už nevrátí zpátky ten čas. Z něho mě vyvedl milostný klam. Za jednu chybu takový trest? Pro jednu vinu být zavržena všemi, tak sama.

svou dceru zmučenou hořem. Už nejsem tvá. Odpusť mi, odpusť. Zadrž své kletby a požehnej mi pokojnou smrtí.

Už jde, už přichází tvůj mstitel, tvůj zachránce, tvůj ohnivý přítel. Pod jeho bičem vzdouvá se moře, vítá ho Neptunův divoký zpěv. Zbaví tě výčitek, zbaví tě hoře, až nasytí bozy svůj strašlivý hněv.

slzy. Co se to kolem děje? Kam se podělo slunce? Je ráno a vůkol propastné černo.

0: oblasti zejí. Před vlnobitím co nejrychleji dolů, z té skály dolů.
1: Kam prchnout? Všude jen smrt. Samá smrt. Všemi opuštěnou pohltí mě smrt. A teď už jenom blesk. Teď uhodilo.

0: Jitka Molavcová jako Ariadna, Alfred Strejček jako Tézeus a Ludmila Mecerodová jako Nymfa Hor a Komorní filharmonie Pardubice za řízení Jaroslava Krčka přednesli melodram Ariadna na Naxu od Jiřího Antonína Bendy.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, s hudbou nejslavnějšího z Bachových synů, Karla Filipa Emanuela Bacha, zůstaneme ještě chvíli v Německu 18. století. Obrátíme se však k ryze instrumentální hudbě. Třívětá sonáta C-moll pro housle a klavír je dílem z roku 1763 a jednou z 12 sonát, které Karl Filip Emanuel Bach věnoval solovým houslím. Hrají houslistka Viktoria Mullova a klavírista Bruno Canino.

Sonátu C-moll pro housle a klavír Karla Filipa Emanuela Bacha hráli Viktoria Molová a Bruno Canino. Milí posluchači, na následujících více než 40 minut přijměte pozvání do Londýna první poloviny 20. století. Ralph von Williams patří k výrazným symfonikům této doby a vedle jiné orchestrální hudby je i autorem magického počtu 9 symfonií. Londýnská symfonie nebo také Symfonie Londýňana, je Williamsovou druhou v pořadí a poprvé zazněla v roce 1914. Po několika autorových revizích byla tiskem vydána o více než 20 let později. Londýnský filharmonický orchestr řídí Adrian Boult.

0: Dozněla Londýnská symfonie Ralpha von Williamse. Londýnský filharmonický orchestr řídil Adrian Bult.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vážení a milí posluchači, následující minuty na stanici D-dur budou patřit Italovi Giuseppe Verdimu a jeho slavné operní hudbě. Zazní úvodní scéna ze čtvrtého dějství opery Otello, jejíž premiéra proběhla v Miláně roku 1887. Desdemona zde v přetuše své smrti zpívá smuteční píseň o Jivě a modlitbu Ave Maria. Zpívat bude finská sopranistka Soile Isokoski, doprovodí ji helsinský filharmonický orchestr pod taktovkou Mikko Franka.

Píseň o Jívě a modlitbu Desdemony ze čtvrtého dějství opery Otello Giuseppe Verdiho zpívala sopranistka Soile Isokoski, helsinský filharmonický orchestr řídil Mikko Frank.

Milí posluchači, naladěnou máte stanici Český rozhlas D-dur a u mikrofonu je Robert Škarda. Česká hudba 20. století má jen málo tvůrců, kteří se prosadili také v mezinárodním kontextu. Jedním z nich je pražský rodák, skladatel a dirigent Karel Husa, který od roku 1954 působil ve Spojených státech. Proslavil se hudbou pro Prahu, skladbou, která v roce 1968 reagovala na okupaci Československa. Nyní se zaměříme na jeho komorní tvorbu, v níž mají své významné místo skladby pro žesťové nástroje. Skladba inspirovaná přírodními krásami Landscapes, krajinomalby, obsahuje tři věty, které nesou názvy Severní lesy, Severní jezera a Cestovatelé. Landscapes Karla Husy zahraje soubor, kterému kompozici autor v roce 1977 věnoval. Western Brass Quintet.

Western Brass Quintet dohrál krajinomalby pro žesťové kvinteto od Karla Husy. Milí posluchači, hudba českého skladatele bude znít i v následujícím programu. Nahlédneme do odkazu Karla Kovařovice, skladatele a dirigenta přelomu 19. a 20. století. Dnes je známý především jako šéf opery Národního divadla v letech 1900 až 1920. Poslechneme si jedinou jeho koncertantní skladbu, koncert pro klavír a orchestr F-moll opus 6. Dokončen byl v roce 1887 a o 6 let později v Praze také poprvé zazněl. Klavírní koncert Karla Kovařovice zahraje na nahrávce z roku 1976 klavírista Zdeněk Jílek. Symfonický orchestr Československého rozhlasu řídí Josef Hrnčíř.

0: Koncert pro klavír a orchestr F-moll op. 6 Karla Kovařovice hráli Zdeněk Jílek na klavír a Symfonický orchestr Československého rozhlasu pod taktovkou Josefa Hrnčíře.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v tuto chvíli je ve vysílání stanice D-dur připravena skladba českého skladatele z 60. let 20. století se specifickým obsazením a ovlivněná dobovou kompoziční technikou zvanou dodekafonie. Bude to sonáta pro housle a dechové nástroje Jana Klusáka, dokončená v roce 1965. Autor v ní formou koláže pracuje s melodií středověké antifony Media vita in morte sumus. Uprostřed života ve smrti jsme. Skladba je rozvržena do tří vět, přičemž první a třetí věta je konfrontací autorovy hudební řeči se středověkou antifonou, přednášenou houslemi. Druhá věta je svěřena výhradně dechovým nástrojům. Sonátu pro housle a dechové nástroje Jana Klusáka zahraje houslista Ivan Strauss a Sebastian Orchestr pod vedením Libora Peška.

Sonátu pro housle a dechové nástroje Jana Klusáka hráli Ivan Strauss na housle a Sebastian Orchestr pod vedením Libora Peška.

A nyní, milí posluchači, je pro vás připravena orchestrální hudba klasicismu. Anglický Mozart. Tak byl někdy nazýván varhaník, skladatel a současník Wolfganga Amadea Samuel Wesley. Wesley je vedle duchovní hudby, hymnů, sborů nebo kvartetů a trií autorem 7 symfonií. Jednu z nich si teď poslechneme. Čtyřvětou symfonii B-dur Samuela Wesleyho zahrají London Mozart Players s dirigentem Matthiasem Bamertem.

0: London Mozart Players pod vedením Matthiase Bamerta dohráli symfonii B-dur anglického skladatele Samuela Wesleyho. Příjemné chvíle u dalšího poslechu stanice D-dur přeje Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, ve dvou víkendových návštěvách se blíže seznámíme s nahrávkami dvou britských hudebníků, kteří patří k nejvýznamnějším osobnostem historicky poučené interpretace hudby baroka a klasicismu a významně přispěli k jejímu rozšíření po celém světě. Těmito umělci budou Christopher Hagwood a Trevor Pinnock. Přestože jde o výrazně odlišné osobnosti, mají překvapivě mnoho společného. Oba patří ke generaci hudebníků, která proměnila původně okrajové hnutí v respektovaný a široce přijímaný interpretační směr. Oba zahájili svou kariéru jako čembalisté v orchestru Akademie svatého Martina v Polích a na počátku 70. let založili vlastní soubory historických nástrojů, které se brzy zařadily ke světové špičce. Po více než třech desetiletích intenzivní koncertní a nahrávací činnosti pak předali jejich vedení svým nástupcům, kteří v jejich práci úspěšně pokračují dodnes. V dnešní návštěvě se budeme věnovat interpretačnímu umění Christophera Hagwooda. Narodil se 10. září 1941 v anglickém Nottinghamu, na univerzitě v Cambridge vystudoval muzikologii a klasickou literaturu. V dirigování se vzdělával u Thurstona Darta a Raymonda Leparda, čembalo pak studoval u Gustava Leonarda a dále také na ročním stipendiu v Praze u Zuzany Růžičkové. Svou profesionální kariéru zahájil jako čembalista a muzikologický poradce v orchestru Akademie svatého Martina v Polích. Roku 1967 spolu s Davidem Munrovem založil soubor Early Music Consort a roku 1973 pak svůj orchestr Academy of Ancient Music. Na vzniku souboru měl významný podíl také Peter Woodland, producent společnosti Loiseau Lyre, který Hagwooda od počátku podporoval a zajistil souboru možnost pravidelného nahrávání. Pro firmu Loiseau Lyre Hagwood natočil většinu ze svých více než 200 nahrávek. Vedle interpretační činnosti se věnoval také muzikologické a editorské práci. Důkladně se zabýval českou hudbou 18. století, připravil čtyřsvazkové vydání kompletního klavírního díla Leopolda Koželuha, podílel se na souborném vydání děl Pavla Vranického a je rovněž autorem ceněné monografie o Georgu Friedrichu Händlovi, která vyšla i v českém překladu. Jedna z prvních nahrávek Christophera Hagwooda s jeho souborem Academy of Ancient Music je věnována mistrovi anglického baroka Henrymu Purcellovi. Na snímku z roku 1974 je zachycen výběr z hudby k několika divadelním hrám. V dalších letech pořídil Hagwood ještě 5 dalších nahrávek Purcellových děl. My si nyní poslechneme svitu z hudby ke hře Abdelazer aneb Maurova pomsta. Academy of Ancient Music řídí od čembala Christopher Hagwood.

Dozněla svita z hudby ke hře Abdelazer aneb Maurova pomsta od Henryho Purcella v provedení souboru Academy of Ancient Music, který řídil Christopher Hogwood. Cyklus houslových koncertů čtveroročních dob Antonia Vivaldiho patří dnes k nejhranějším dílům klasické hudby. Od jeho prvního vydání tiskem uplynulo již přes 300 let, ale skutečně slavným se stal teprve v druhé polovině 20. století. Jednou z prvních nahrávek na barokní nástroje je snímek Christophera Hogwooda z roku 1982, který se řadí k nejúspěšnějším nahrávkám tohoto díla a výrazně ovlivnil pozdější interpretaci Vivaldiho hudby. Hogwoodova nahrávka Vivaldiho čtveroročních dob získala v roce 1985 ocenění Brit Award za nejlepší klasickou nahrávku a ve Velké Británii se dokonce v té době dostala mezi nejprodávanější desky vůbec. Zajímavé je také to, že každý z koncertů nahrál jiný solista z řad členů souboru. Z této nahrávky si nyní poslechneme koncert číslo 2 G-moll zvaný Léto. Solový part přednese John Holloway, Academy of Ancient Music řídí od čembala Christopher Hogwood.

Vyslechli jsme koncert číslo 2 G-moll zvaný Léto z cyklu čtveroročních dob Antonia Vivaldiho. Solový part přednesl John Holloway, Academy of Ancient Music řídil od čembala Christopher Hugwood. V repertoáru žádného barokního souboru nemůže chybět cyklus braniborských koncertů Johanna Sebastiana Bacha. Christopher Hugwood jej nahrál roku 1984 a snímek je zajímavý mimo jiné tím, že v něm využil méně známé původní verze některých koncertů. Z cyklu vybíráme ranou verzi braniborského koncertu číslo 5 D-dur pro čembalo, flétnu, housle, smyčcové nástroje a basso continuo z roku 1719, kde se nám Christopher Hugwood představí i jako solista na čembalo. Ostatní solové party přednesou Catherine McIntosh housle, Stephen Preston flétna, Academy of Ancient Music bude řídit Christopher Hugwood.

0: To byl braniborský koncert číslo 5 D-dur Johanna Sebastiana Bacha pro čembalo, flétnu, housle, smyčcové nástroje a basso continuo v původní verzi z roku 1719. Solisty byli Christopher Hugwood čembalo, Catherine McIntosh housle a Stephen Preston flétna. Academy of Ancient Music řídil Christopher Hugwood.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Christopher Hugwood věnoval také velkou pozornost hudbě vokálně instrumentální. Velký význam má v tomto ohledu jeho spolupráce s vynikajícími pěvci, kteří přinesli nový pohled na vokální interpretaci staré hudby. Mimořádně významná byla Hugwoodova dlouholetá spolupráce se sopranistkou Emmou Kirkby, přímo ikonickou pěvkyní ze světa staré hudby, proslulé zářivou čistotou hlasu, citlivým přednesem i brilantní technikou. Vyslechněme si v jejím podání italskou kantátu Georga Friedricha Händla Tra le fiamme pro soprán, dvě zobcové flétny, dva hoboje, dvoje housle, violu da gamba a basso continuo. Hraje soubor Academy of Ancient Music vedený od čembala Christopherem Hugwoodem.

Dozněla kantáta Trale Fiamme od Georga Friedricha Händla pro soprán, dvě zobcové flétny, dva hoboje, dvoje housle, violu da gamba a basso continuo. Solový part přednesla Emma Kirkby, Academy of Ancient Music vedl od čembala Christopher Hugwood. Po bloku skladeb z období baroka si dovolíme stylově trochu odbočit. Christopher Hugwood je spojován hlavně s hudbou baroka a klasicismu, které se věnoval po celý život jako hudebník i muzikolog. Byl ale i vynikajícím interpretem hudby 20. století, již se věnoval především jako hostující dirigent moderních komorních i symfonických orchestrů. Zvláštní pozornost věnoval také hudbě Bohuslava Martinů. V Praze pořídil několik vynikajících nahrávek jeho děl s Českou filharmonií. Z nich nyní vybíráme předehoru kloutkovému baletu Natáčí se. Českou filharmonii diriguje Christopher Hugwood.

To byla předehra k loutkovému baletu Natáčí se od Bohuslava Martinů. Českou filharmonii dirigoval Christopher Hagwood. V 90. letech zahájil Christopher Hagwood s klavíristou Robertem Levinem ambiciózní projekt nahrávání všech Mozartových klavírních koncertů. Z plánovaného kompletu ale bylo natočeno jen 17 koncertů a po roce 2001 byl nahrávací společností projekt přerušen. Dokončen byl až v letech 2023 až 2024 po Hagwoodově smrti s různými dirigenty, ale se stejným solistou. S Robertem Levinem, který bude hrát na kopii klavíru Antona Waltra a orchestrem Academy of Ancient Music řízeným Christopherem Hagwoodem, si nyní poslechneme koncert pro klavír a orchestr číslo 16 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta, nahraný roku 1998.

0: Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 16 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Solistou byl Robert Levin, orchestr Academy of Ancient Music řídil Christopher Hagwood.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Christopher Hagwood byl také jedním z prvních dirigentů, který nahrál na dobové nástroje všech 9 symfonií Ludwiga van Beethovena. Krátce po jeho dokončení ale vyšly na nahrávkách i další beethovenovské komplety na historické nástroje s Rogerem Norringtonem, Francem Brüchenem a zvláště pak mimořádně úspěšný komplet Johna Eliota Gardinera. Hagwoodova nahrávka byla proto později poněkud neprávem zastíněna. Hagwoodova interpretace však dodnes upoutá svou svěžestí, výraznou dynamikou, transparentním zvukem a mimořádnou precizností orchestrální hry. Můžeme se o tom přesvědčit i v nahrávce Beethovenovy symfonie číslo 4 B-dur. Nahrávka je také pozoruhodná účastí klavírního kontinua, které se občas používalo i v Beethovenově době. Academy of Ancient Music diriguje Christopher Hagwood.